Zmizel svět, jak vychry, když jej smetou. Vrátíš-li se zpět na skále růže vzkvetou, proto též můj red.